počúvate, this is Skytag. Nový numer Good Boys i Korolovej, The Present. Tuž předtem, thajský producent 22 Bullets s numerem Calling, Lights. A už za moment, Luke i Vision V s numerem Weekend, dajte głośniej.